0: dich se bráňo, poti co, když te co, ten co, ty, si co, sám, si co, jaj. Nefuk to a si cipici egeret.
1: Danku Rádió. Miskolcon FM 102,3. A Magyar Zene Rádiója.